0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29, Kosmonosy.

0: také na www.pizzachryste.cz nebo přes aplikaci.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je na

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. This one goes out to the one I love.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.
6: Posloucháš správně.

0: společně s Dabas jsme se podívali do ráje, tedy Paradise. 8 hodin 59 minut, no za 10 vteřin nějakých nám odbije. 9. hodina začne dopolední rozjezd, to je jasný. My si samozřejmě taky dáme rubriku Kam za zábavou, to je jasný. A určitě zůstávejte dál s námi, protože dopolední rozjezd tu bude jak jinak než mezi 9. a 12. hodinou. Tak si to pojďte společně s námi pořádně užít. Mimochodem Česká republika zažila tropickou noc, i o tom bude řeč.
1: Bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Rock festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Feny, Checkmate, Syndrom, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
1: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Where do you go? Tohle byly No Mercy na rádiu MB. Dopolední rozjezd už nám tedy začal v úterý 4. srpna. I dnes pro vás budu mít lístky na Valečovské léto. Tento pátek 7. srpna tam vystoupí Arakain, Panoptiko a Bastard, takže v příští hodině, pokud chcete vyrazit zadarmo, není vůbec žádný problém. Můžete se dovolat sem ke mně do studia na 608 125 300. Tak, co je jasný, budu vám hrát skvělou muziku, dáme si nějaký ty devadesátky, jako třeba Odyssey, bude taky skvělá kapela You and Me a dáme si i Belindu Carly, to sice není devadesátka, ale zabrousíme i do 80. let a taky dáme nějakou tu současnost, tak zůstávejte s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: No jo, hraje. Rádio MB, 90 jsou u nás jako doma, to je jasný. Česko taky zažilo tropickou noc. Představte si to, na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku celou noc teplota kolísala kolem 29 stupňů Celsia. Minimální teploty se většinou pohybovaly kolem 20, což je teplotní hranice pro tropickou noc. No a ta další nás bude čekat i dneska v noci, to je jasný. Dnes teploty až 39 stupňů.
1: Radio MB. Radio MB.

0: Šram nehodit takhle při úterku Crazy Froga, co říkáte? Jo, úterý 4. srpna, to pokračujeme v plném proudu, to je jasný. Na webu www.radiomb.cz máme taky chat, takže kdybyste chtěli zahrát nějakou tu písničku, určitě si tam napište, anebo mi zavolejte na 608 125 300. To je telefon sem ke mně do studia. Tak, co nás čeká za malou chvíli? Angel Eyes, tak si to společně s námi užívejte při úterku 4. Já jsem David a přeju vám, jak jinak než super dopoledne.
1: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Tak taky Belinda Carlisle nás potěšila v 9 hodin a 41 minut na rádiu MB. Nezapomínejte na to, že v příští hodině soutěžíme o lístky na Valečovské léto, tento pátek Arakain, Panoptiko a taky Bastard. No a za chvíli si dáváme Saint Etienne.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
0: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
0: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: 10 hodín. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: UMB, 5 minut po 10. hodině dopolední. Vstoupili jsme tady do druhé hočky dopoledního rozjezdu, tak si ji pojďme užít.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Hudba z našeho regionu.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Tak Sophie B. Hawkins, Right Beside You, to byla další muzika na rádiu MB v 10 hodin a 25 minut. Pokud čekáte na soutěž, tak jste se dočkali právě teď už tento pátek. Na Valečově vystoupí Arakain, Panoptiko a taky Bastard. No a vy, pokud chcete vyrazit úplně zadarmo pod hrad Valečov, tak máte možnost, nebo si taky kupte lístky na vstup na fest.cz, to je druhá možnost. Ale já vám teď nabízím lístky úplně zadarmo na telefonu 608 125 300.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.

0: Sixpence and on the Richard. Další Ghost, 10 hodin a 43 minut. Úterý 4. srpna pokračuje. No a i po 11. hodině se budeme povídat určitě.
1: Zapni a neřeš.
0: No, chtěl jsem říct, že se budeme povídat o zajímavých věcech, tak zůstávejte s námi.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Truck Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Taky po 11. hodině si do uší dáváte Rádio MB. Dnešní datum připomíná jednu událost, která změnila svět. 4. srpna 1900 se narodil britský královský pár v podobě královny matky Elizabeth, ale ještě zajímavější je, že právě 4. srpna si připomínáme Mezinárodní den sněžného levharta, zvířete, které je tak vzácné a nenápadné, že ho lidé v přírodě zahlédnou jen výjimečně. No a když už jsme u vzácností, možná jste dnes potkali člověka, který na první dobrou našel místo k zaparkování, nebo někoho, kdo si vzpomněl na všechna svá hesla. I to jsou dnes skoro ohrožené druhy. Před námi je hodina plná muziky. Mezi 11. a 12. hodinou vám naservíruju skvělý devadesátky, jako třeba Koronu, Hit and Hide, a dáme si rozhodně taky skvělého Scatmana Johna. Tak zůstávejte dál s námi, krásné úterý.
0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Úterý 4. srpna pokračuje, no a pojďme za obchodníky. Ti říkají, že lidé, kteří si vezmou vozík, obvykle nakoupí víc než ti s košíkem a není to náhoda. Když je před vámi prázdný vozík, mozek má pocit, že je potřeba ho zaplnit, takže až si půjdete jen pro mléko, možná začněte tím nejmenším košíkem, který najdete. Vaše peněženka vám pak poděkuje. Jsme Rádio MB, krásný den vám od mikrofonu přeje David.
1: Rádio MB.
4: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: kravát nebo kraťasy. Tady je předpověď počasí.
1: Ano, teď si můžeme dát předpověď počasí na rádiu MB a dnes očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu 34 až 39 stupňů Celsia. No, to bude něco. Středa, tedy zítřek, stále bude horko, jasno až polojasno, odpoledne a večer se můžou objevit přehánky nebo bouřky, teploty 32 až 37 stupňů Celsia. No a ve čtvrtek, tak to bude oblačno až zataženo, zpočátku i místy polojasno, postupně čekáme přehánky i bouřky a teploty 27 až 32 stupňů.
2: Rádio MB. Rádio MB. Určujeme rytmus v bolce.
3: A thousand years ago, there was nothing but sadness and sorrow. So a small child was sent out to find

0: Blíží se nám 12. hodina a teď se můžeme podívat na gramofonové desky. Ty dál překvapují a už dávno je nekupují jen sběratelé. Vinyl si totiž pořizují i lidi, kteří doma žádný gramofon nemají. Prostě se jim líbí obal anebo chtějí podpořit svého oblíbeného interpreta. No, myslím, že pár vinylových desek ve sklepě bych taky našel, ale asi k ním nemám žádný citový vztah. Vy mi klidně napište, jak to máte právě s hudbou, a to samozřejmě na náš chat na webu www.radiomb.cz. Já se teď loučím a těším se na vás naslyšenou ještě jednou po 17. hodině.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat v pátek 7. srpna. Opět to bude pořádná jízda. Vystoupí Arakain, Panoptiko a také Bastard. Vstupenky zakoupíte na www.vstupnafest.cz anebo přímo na místě.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

0: tradiční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB.

0: 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Milovníci upravených automobilů, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce v Mladé Boleslavi se uskuteční vůbec první ročník akce Diamond Car Meet Boleslav, která chce do města přinést moderní automobilový sraz s rodinnou atmosférou a bohatým celodenním programem. Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
0: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: регіону.
1: Ráno se zbudím, vyšší tlak, teplota, rosnej pot. Z rádia na mě svoje hity valí Karel Gott. Není mi 17, mám 30 dávno za sebou. Léčím si ze života,

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Víš, že se vrátím domů, ty vyjdeš ven.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Tuto sobotu 8. srpna můžete vyrazit na Michalovickou Putnu, kde vystoupí Taxmeni. Koncert v rámci letní scény začíná v 19 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Hey! This is...

0: Rádio MB. Rytmus Mladá Boleslavská.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: hodině jsme tu měli nebezpečí od Roxette a nás čeká, přátelé, taky nebezpečí. Opět nás varují před odpoledními a večerními bouřkami a dokonce to neplatí výjimečně pro Moravskoslezský kraj, ale také pro ten středočeský. Takže uvidíme, jestli nás to dneska spláchne. Já bych se za to klidně i přimlouval. Teď už nás ale spláchne vlna skvělý muziky, protože odstartoval náš odpolední úlet. Luky s vámi za mikrofonem až do 16. No a muzika samozřejmě připravená. Loft Otavan, dáme si Marka Ztraceného. No a v souvislosti s tím se mrkneme na jeho páteční koncert, na který už vrcholí přípravy na pražské Letné. No, tak já myslím, že se do toho můžeme pustit. Vy si užíváte úterní horké odpoledne a teď už si budeme užívat muziku. Tak já vás tu ještě jednou vítám a jdeme na to.
1: Radio MB.

0: Marek Ztracený, jeho možná na vlnách Rádia MBNO a přátelé, vy možná vyrážíte v pátek také na koncert, na jeho největší koncert na pražskou Letenskou pláň. I já tam vyrážím a neskutečně se už těším, protože Marek Ztracený průběžně dává informace a videa právě k tomuhletomu koncertu, no a na Letný už rostou neskutečný stavby. Techniku na tenhle ten koncert dopravilo 114 kamionů, no a pořadatelé očekávají návštěvnost okolo 70 tisíc lidí. Tak to je hodně lidí, no bude to asi pěkná tlačenice, ale to určitě vydržíme a já se na tenhle ten zážitek neskutečně těším, protože já jsem nestihl ani jeden z Edenů, nebo spíš jsem si myslel, že tam nepotřebuju být, i když písničky Marka Ztraceného mám rád, ale hodně jsem toho litoval, no a také tady už jsem nenechal nic náhodě. My se ještě za malou chvilku podíváme na pár zajímavostí právě, co se týká tohoto obřího koncertu Marka Ztraceného na Letný, ale teď na chvíli svoje povídání přeruším další muzikou. Miley Cyrus je na řadě, Harry Styles, Mabel nebo East 17 budou následovat. Tak fajn poslech!
1: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
4: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.
6: Tak sorry, že mám rád hory. Z

0: Nahoru jsme vyrazili s kapelou Opět a Radeček a klidně bych hned teď vyrazil někam na hory a za sněhem. Každopádně, kam ale vyrazím určitě, tak to je už v pátek, jak jsme se tu bavili před malou chvílí, na koncert Marka Ztraceného na pražskou Letnou. No a my se ještě podíváme na pár zajímavostí právě k tomuhletomu koncertu, protože ten nebude vůbec obyčejnej. Jak jsme si říkali, tak na tuhletu show přivezlo materiál, aparaturu a vůbec všechny věci potřební 115 kamionů. No a to potvrzuje to, že na Letný nevzniká jenom pódium, ale celý stadion. Právě kvůli koncertu se na Letný staví speciální areál i s tribunama. Marek Ztracený je první český internet, který vystoupí na letenské pláni. V minulosti tam vystupovali třeba Michael Jackson nebo Rolling Stones. No a očekává se zde až 70 tisíc návštěvníků. Kapacita by prý mohla být ještě větší, ale je úmyslně omezená, aby každý fanoušek dobře viděl a dobře slyšel. No a poprvé taky zazní na Letný naživo jeho nové písničky, jako třeba Obuj si mé boty nebo Modlitba za pátek. Tak co, vyrážíte? Napište mi, s kým se tam třeba můžu potkat a já už posílám další muziku. Winga Boys jsou před námi.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav ožije velkým tuningovým svátkem. Na krásnou louku míří první Diamond Car Meet. Akce se uskuteční 8. srpna. Organizátoři očekávají přibližně 260 pečlivě vybraných vozidel z celé České republiky. Brány areálu se veřejnosti otevřou v 11 hodin a kromě samotné přehlídky automobilů nabídne Diamond Car Meet také bohatý doprovodný program.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, las

0: jste tady s námi noví, pokud jste se mnou od začátku, tak zkrátka pokračujem. No a přátelé, určitě jste si všimli toho, že hodně pozornosti právě teď vzbuzuje naše Michalovická Putna, protože ta se nechala oficiálně a přesně změřit, tedy samozřejmě myslím její náklon, to číslo je 7,315 stupňů. No a to znamená, že šikmá věž v Pice je proti naší Michalovický Putně slabý odvárek. Teď už se řeší jen to, jestli stojí za to investovat milion kvůli zapsání Michalovické Putny do Guinnessovy knihy rekordů. Já jsem tady zastánce toho, že zapsat by se to mělo i za tuhle tu cenu, protože pro Mladou Boleslav to určitě bude velká čest. No a právě dnes taky už na Michalovické Putně natáčí dokonce německý štáb, takže naše mladoboleslavská potažmo Michalovická šikmá věž letí do světa. Zatím přes Německo, ale Bůh ví, kam to bude pokračovat. Takže já z toho mám upřímně jako Boleslavák radost. Teď už si pojďme dělat radost další muzikou. Fate Magazine, Penelope, Alchymie nebo John Farnham jsou před námi. Užívejte úterní odpoledne s Rádiem MB.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Shakira, Try Everything. No a kamarádi, Shakira naspívala a natočila oficiální hymnu pro mistrovství světa ve fotbale. Song se jmenuje Die Die. No a představte si, že po mistrovství světa se konala dražba věcí, které právě s mistrovstvím souviselo. No a outfit Shakiry právě z tohoto videoklipu se prodal za 173 tisíc korun. Tímto ale rozhodně neskončilo, protože dál se dražily třeba boty Justina Biebera z Halftime Show. Ty vyšly na 557 tisíc korun. Bunda Jungkooka z BTS z Halftime Show 975 tisíc korun. Rukavice Madony opět z Halftime Show za 882 tisíc korun. Míč, kterým se hrálo ve finále mistrovství světa, také ten jste si mohli koupit za 2,3 milionů korun. No a podepsaný dres Messiho za 1,4 milionů korun. Tak co, koupili byste si něco takového? Každopádně tato dražba po mistrovství světa vynesla přes 500 tisíc dolarů, tedy přes 10,5 milionů korun. No a celý výtěžek šel na FIFA Global Citizen Education Fund. A to je zase hezký. Stejně jako další muzika, která nás čeká, George Ezra nebo DJ Bobo.
1: Radio MB.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Další horký odpolední úlet je za námi. Paradoxem je, že mnozí z vás se v těchto dnech nebo o uplynulém víkendu vrátili z dovolený, kde neměli zdaleka takový teploty, jaký si užíváme teď, je tady u nás v Mladé Boleslavi, potažmo v České republice. Takže alespoň něco nám tu dovolenou ještě připomíná, ale já už bych se bez těch čtyřicítek rozhodně obešel. No a já doufám, že se dneska ochladíme, protože nám slibují bouřky a déšť, a to i tady u nás ve Středočeském kraji. Takže uvidíme, jestli dnešní odpoledne nebo na večer dorazí. Já bych to přivítal s otevřenou náručí, ale víme, jak to u nás v Bolce je. Většinou nás to tak jako obejde nebo maximálně štrejchne. Ale uvidíme. Já jdu vyhlížet bouřky, vy už můžete vyhlížet Romana a další muziku, která tu s vámi bude ještě dál po 16. hodině. Mějte se skvěle a slyšíme se zase zítra se 14. a s odpoledním úletem. Loučí se s vámi Lukáš Náhlovský. Ahoj.
1: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Rytmus.

0: Radio MB.
1: Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: I po 17. hodině se pouštíte Radio MB, krásný podvečer vám přeji. Dnešní datum připomíná jednu z největších událostí českého sportu. 4. srpna, ale roku 2012 získal moderní pětibojař David Svoboda olympijské zlato na hrách v Londýně. No a to je důkaz, že jeden povedený den se může zapsat do historie na celý život. No a protože každý den může přinést něco, na co se nezapomíná, mám pro vás i dnes pořádnou dávku muziky, trendů, zajímavostí, no jaký je třeba gastrotrend, nebo taky vám dám odpověď na otázku, proč otevíráme lednici a nevíme proč. No tak díky, že jste se naladili Rádio MB a pojďme si společně užít další hodinu. Já jsem David a přeji vám hezký den.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte pár tu dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: 4. srpen pokračujeme, no a já jsem vám na začátku téhle hodiny slíbil taky jeden nový gastrotrend. Všechno pálí, ale úplně všechno. Pikantní med, pikantní zmrzlina, chili čokoláda, ostrá limonáda. Zdá se, že letošní trend zní jednoduše. Když to nepálí, není to zajímavý. No a já jenom čekám, kdy třeba někdo přijde s pálivou minerálkou. No a myslím, že by se určitě našla fronta lidí, kteří by si ji koupili. No, tady máte další muziku, já vám přeji hezké tropické odpoledne.
1: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rytm.

0: Ladíte Rádio MB, vedro jak v morně máme venku, no a vědci zkoumají jednu zvláštní věc. Proč si otevřeme lednici a nevíme proč? Psychologové tomu říkají efekt přerušeného záměru. Mozek se během cesty do kuchyně zaměstná něčím jiným a původní úkol prostě odloží. Takže jestli jste dnes otevřeli lednici a jen na ní koukali, gratuluju, nejste zapomnětliví, jen máte úplně normální mozek. Přátelé, kamarádi, loučím se a těším se na slyšenou zase zítra po 9. hodině dopolední tady na Rádiu MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál? My

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memoriál Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci. Radio

0: říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte pár tu dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Kotelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: Pane Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Message. Radio MB.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek. For just one day.